Nemusím rozpoznat cumulonimbus, abych se připomlát z těžké vůně deště. Tak jako nemusím povolat studnaře, aby mi došlo, že v tvých očích mi spíš hrozí pád, než utonutí. A tak si šeptám vlastní jména mraků a místo deep diveu učím se létat. Vstupuju do tebe, družice, do noci, couvám a dorůstám, znáším se nad zemí, chytám tě za ústa a pevně dlaněme, svírám tě na bocích, abych se neutrhl jak v poušti proroce, abych se nevznesl krví jak lymfocyt, abych se najednou bez tebe neocit, abych tě potkal na konci. V očích tě plachtí, kde je noci? Řekněme, jak tě pomoci. Tma přede mnou, tma za mnou, tma pode mnou i nade mnou, tma doleva i doprava. Srdce je zástava a hlava výběrčí dluhu, co nikde neskončí. Jako bez kaluže upíjím z tvé kůže, potom se ve tmě lesknoucí. Vstupuju do tebe, družice, do noci, v očích tě plachtí, kde je noci. Vstupuju do tebe, couvám a dorůstám, abych tě potkal na konci. Čich tě plachtí, kde je noc? V očích tě plachtí, kde je noc?

0: Průvan, vane, chladem náhlým, táhne vane, profukuje, někdo kašle, posmrkuje.
1: Zavři okna,

Tu Menet z archeologického ústavu. No. Haló? Počujete ma? Haló? Počujete? Zase nás niečo prerušilo.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomaluje, odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už

0: láska. A dáno 5 bodov.
1: Prežije aj vlkov láska.
0: A dáno 5 bodov.
2: Čítam si v teste, čo som zač. Idem sa hanbou prepadnúť. Zatínam peste, skrývam plač. Strach.